Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky, samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock.
4: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
3: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
4: Přejeme stále dobrý den.
0: Skyrock.
3: Melodický rok? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 15. srpen se Skyrokem.
2: Mezi 15. a 19. srpnem roku 1969 se odehrálo něco, na co přímí účastníci vzpomínali a vzpomínají po zbytek života. I když skoro celý víkend pršelo, zažili lidé obrovský svátek hudby, míru a lásky. Dnes už legendární Woodstock slaví
1: festival s heslem Make Love Not War, milujte se, neválčete, co vlastně znamenal pro dějiny roku.
3: Byl-li něčeho koncem, tak to bylo určitě takové to období té nevinnosti rockové hudby, ano. To byla labutí píseň těch hippies, labutí píseň 60. let. Na druhou stranu byl-li něčeho počátkem, tak to byl počátek rockového showbiznesu. Už tam na tom festivalu musel okamžitě každému doklapnout, že tady je obrovská síla, kupní síla na tu rockovou hudbu a díky tomu se podstatně změnila tvář rockové hudby během 70. a hlavně během 80.
1: S naší Moravou, konkrétně se Slavkovem, je spojen císař Napoleon Bonaparte.
4: Geniálně byl hlavně v tom, že hodně přemýšlel, že měl dobré logistické uvažování, protože jeho zásobování armád, veškeré ty přesuny měl zorganizované velice dobře. Byl dobrý strateg, byl dobrý vládce. Za jeho vlády vlastně, nebo za období se taky zavedl občanský zákoník, který slavil 200 let v roce 2004.
1: Narodil se 15. srpna 1769. A teď dvě televizní témata. Díváte se na seriály nebo je nesnášíte? Ať tak či tak, tento fenomén je poprvé uveden v programu americké stanice CBS 15. srpna 1932. Televize podruhé. Pamatujete tenhle večerníček z dětství? Jeden z autorů, kreslíř Svetozar Rusakov, nás 15. srpna 2006 v 84 letech opouští. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Dobrý den, tady Ivona Benišková z Bileckého mlýna. Zvu vás tuto sobotu na dožinky na zámečku nad Bileckým mlýnem. Čeká nás spousta zábavy pro celou rodinu, výstava zemědělské techniky, cymbálová muzika struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na dožinkách na zámečku nad Bileckým mlýnem.
0: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda. Maxim Turbulenc, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrskle si to pořádně roztočíme.
8: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Novou zábavu budou mít děti v Olomouci, město pokračuje v obnově hřišť a do pořádku dá ještě letos část hřiště ve Smetanových sadech. Vyroste tu nová věž s tobogánem a přesune se vodní pumpa, která bude tvořit potůčky, píše o tom olomoucký Rej.
3: Šumpersko aktuálně.
2: Historická brána ve Smetanově ulici v Mohelnici potřebuje opravu, ale počká si, a to do jara příštího roku. Důvod odkladu opravy, k níž mělo dojít letos, je, že se na práci nepřihlásila žádná firma. Jak informuje Report.cz, firmy dostanou do jara na podání nabídek více času. Památka potřebuje sanaci a ošetření. Mor včelího plodu ohrožuje včely na Valašsku. Státní veterinární správa oznámila, že se nemoc ničící včelstva objevila ve Valašském Meziříčí. Nařídila rovnou likvidaci včelstev s potvrzenou nákazou a současně tu provádí další kontroly. Víkend má být zase horký. Pozor na to. Výstrahu před teplotami přes 30 stupňů Celsia ve stínu vydali meteorologové téměř nad celou Českou republikou, včetně našeho regionu. Během dne dodržujme pitný režim a vyhýbejme se pobytu na přímém slunci. Počasí totiž bude podle odborníků zatěžovat lidský organismus, tak ať nám nespůsobí potíže.
1: Sport.
2: Padl los pro druhé kolo českého fotbalového poháru. Hrací den je v plánu 26. srpna. A jaké soupeře dostali kluby z našeho regionu? Uničov se utká se Zlínem, Všechovice s Prostějovem, Kroměříž se Vsetínem, Zábřeh s Havířovem a Slovácko s Velkou Bíteší.
1: Máme přehled.
0: Skyrock.
1: Počasí.
4: Dvě zprávy. Za prvé, o víkendu si vyzkoušíme, jaké to je žít v horkovzdušné fritéze, sobotní a nedělní maxima kolem 37 stupňů ve stínu. Dobrá zpráva je, ta druhá, nebude to trvat věčně. Od neděle až na pondělí přijde nekompromisní stopka, dorazí velká oblačnost, déšť, přehánky, teploty spadnou o úctyhodných 15 stupňů dolů, naměříme v uvozovkách jen 20 až 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude, víkend tropický, potom se ochladí a přijdou bouřky.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Posloucháte Skyrock.

0: iRock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, klimatizace je váš nejlepší kámoš a žaluzie, jak vysmet. Býci, aspoň se polejte studenou vodou, to se taky počítá. Blíženci, nejradši byste strávili víkend v plavkách na koupáku. Radci, vemte celou svoji rodinu a schovejte se do stínu. Lvi, bacha, ať si nespálíte hřívu, pomůže mokrý ručník. Pany, hlavně nic neuklízejte, zbytečně se zapotíte. Váhy, dejte si dvojitou zmrzku nebo ledovou kávu. Štíři, zkuste se zavřít do nějaké temné komory a nevylézejte. Střelci, vy zase chcete skočit rovnou do ledničky. Kozorozi, už teď si naplánujte zimní dovolenou, která bude plná sněhu. Vodnáři, řešte jen to, kolik tříště si dáte do své letní limonády a co mi ryby. Všechny naše cesty od tomto víkendu vedou do sprchy a nebo na bazén.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
0: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: letní servis na Skyroku.
1: Slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit. Pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Domů, do práce i do auta. Skyrock.

likes to cruise the city on the backstreet nasty side.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
0: Sport.
2: Na Kraličáku nás dnes čekají úžasné sportovní zážitky. Je to horský triatlon pod Kralickým Sněžníkem. Soutěží se v terénním triatlonu na kole, v běhu a v plavání. Na své si přijde široká veřejnost i ostřílení triatlonisté. A my tu dnes celý den fandíme i s naším rádiem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně, na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.
5: Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Skyrock kalendárium. Je tady sobota, 15. srpna. Svátek má každá Hanka, Hana, Hanička. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
1: Já o vás tak přemýšlím, jeli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
0: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme.

0: Cymbálová muzika Struna, program pro děti a spousta dobrého jídla. Těším se na vás tuto sobotu na Dožinkách na zámečku nad Bělackým mlýnem.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz. Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně Městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
3: Skyrock.
4: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock, Skyrock,
3: Skyrock. Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
0: Olomouc aktuálně.
1: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
2: Sport.
1: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
2: Počasí.
3: Pronostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude. Na Moravě nějaké ty přehánky anebo slabý déšť čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
6: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 15. srpen se Skyrokem.
3: Mezi 15. a 19. srpnem roku 1969 se odehrálo něco, na co přímí účastníci vzpomínali a vzpomínají po zbytek života. I když skoro celý víkend pršelo, zažili lidé obrovský svátek hudby, míru a lásky. Dnes už legendární Woodstock slaví
2: festival s heslem Make Love Not War, milujte se, neválčete, co vlastně znamenal pro dějiny roku.
4: Byl-li něčeho koncem, tak to bylo určitě takové to období té nevinnosti rockové hudby, ano. To byla labutí píseň těch hippies, labutí píseň 60. let. Na druhou stranu byl-li něčeho počátkem, tak to byl počátek rockového showbiznesu. Už tam na tom festivalu musel okamžitě každému doklapnout, že tady je obrovská síla, kupní síla na tu rockovou hudbu a díky tomu se podstatně změnila tvář rockové hudby během 70. a hlavně během 80.
2: S naší Moravou, konkrétně se Slavkovem, je spojen císař Napoleon Bonaparte.
5: Geniálně byl hlavně v tom, že hodně přemýšlel, že měl dobré logistické uvažování, protože jeho zásobování armád, veškeré ty přesuny měl zorganizované velice dobře. Byl dobrý strateg, byl dobrý vládce. Za jeho vlády vlastně, nebo za období se taky zavedl občanský zákoník, který slavil 200 let v roce 2004.
2: Narodil se 15. srpna 1769. A teď dvě televizní témata. Díváte se na seriály nebo je nesnášíte? Ať tak či tak, tento fenomén je poprvé uveden v programu americké stanice CBS 15. srpna 1932. Televize podruhé. Pamatujete tenhle večerníček z dětství? Jeden z autorů, kreslíř Svetozar Rusakov, nás 15. srpna 2006 v 84 letech opouští. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15.

0: Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.

0: nákup zdarma. XXX kluc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.

0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Cesta za poznáním tentokrát nasměrujeme za Švédama na Přerovsko. Název představovalké nandete na mapě České republiky v nekolekerým vedání, ale kousek od Přerova jsou jenom jedné. Místo, které se chystáme objevit, je vejškový opevnění sídliště Švédský šance. Samotné označení sice odkazuje na 30-letou válku, ale podle zbytku staveb toť bylo až někde v 10. století pozdní slovanské hradiště. Nebyla to teda asi náhoda, že v roku 1643 generál Tortenson si toť odělal opěrný bod pro ležení švédských vojsk, který měl toho dobu hlavní tábor vedle v Horní Moštěnice. Na návrší kousek od představovského zámku jsou zbytky valů a příkopů. Je to jenom taková rekreační vyklusávačka, ale chvilka pobyt v představovkách není od věce.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyrocku.

0: vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
0: Sport.
2: V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a po Barboře Sémanové tam cinklo další zlato. Postaral se o něj Miroslav Knedla, který doslova proletěl finále závodu na 50 metrů znak v českém rekordu a stal se evropským šampionem. Gratulujeme.
3: Pojď Míro, pojď.
4: Míro, Miroslav Knedla to má dobře nastartované. Medaile není daleko, ale bude muset zabrat hlavně na tom dohmatu. A Miroslav Knedla je mistrem. Tak tohle byl fantastický závod, čas 24.11.
5: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů a stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje, na křižovatce u Drápala. Omezení máme taky na Polské, jezdí se tu jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si dáme parádní punk rock z Velké Británie. To jsou Clash, jedna z nejznámějších a nejcitovanějších skupin první punkové vlny 70. let. Na rozdíl od jiných punkerů tehdejší doby byli Clash skutečnými hudebníky a do svých songů šikovně importovali třeba reggae nebo pop. Stejně originální byly i jejich angažované politické texty.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Pokud jde o Clash, tak nejslavnější

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna.

0: soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock.
3: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Jsme na té správné vlně a máme pro vás tu nejlepší letní zábavu. O tomto víkendu finišuje olomoucké nejen shakespearovské léto. Na letňáku dneska a zítra na závěr dáme kabaret Nahatý Shakespeare 2, a to od 19. hodiny. Na olomouckých Poděbradech to o tomto víkendu roztáčí milovníci piva. Užíváme si tu poděbradský Beer Fest. Mrsklesy dneska mají svůj velký den. Obec slaví 30 let samostatnosti a kdo nás tady pobaví, například Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Janek Ledecký. A večer bude afterparty s naším rádiem. O tomto víkendu také pokračuje pouť v Jevíčku. Tady máme atrakce, bohaté občerstvení a nejrůznější koncerty. Jako hlavní host dneska večer zpěvák Sebastian. V Horní Moštinici pak tradiční hodové slavnosti, dneska fotbal a hodová zábava a super bude taky neděle v Zámecké zahradě. Tady to rozjedou Kolárovci anebo Roman Horký s Kamelotem. A ještě zveme Na chutě kraje, což je oblíbený gastrofestival, který kromě lokálních výrobců nabízí také oblíbeného šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět Fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
0: Sport.
2: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 20. 3 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že opravy pokračují. Na Svatém kopečku jde o zdejší autobusovou zastávku UZO ve směru do Olomouce. Součástí je taky rekonstrukce chodníku a čekárny. Hotovo bude na konci září. A uzavírka nás čeká také na Kroměřížsku. Je to konkrétně v Bystřici pod Hostýnem. Tady se opravuje Lipnická ulice a je to celkem nadlouho, protože s dokončením se počítá až v první půlce příštího roku. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 15. srpen se Skyrokem.
2: Mezi 15. a 19. srpnem roku 1969 se odehrálo něco, na co přímí účastníci vzpomínali a vzpomínají po zbytek života. I když skoro celý víkend pršelo, zažili lidé obrovský svátek hudby, míru a lásky. Dnes už legendární Woodstock slaví
1: festival s heslem Make Love Not War, milujte se, neválčete, co vlastně znamenal pro dějiny roku.
3: Byl-li něčeho koncem, tak to bylo určitě takové to období té nevinnosti rockové hudby, ano. To byla labutí píseň těch hippies, labutí píseň 60. let. Na druhou stranu byl-li něčeho počátkem, tak to byl počátek rockového showbiznesu. Už tam na tom festivalu musel okamžitě každému doklapnout, že tady je obrovská síla, kupní síla na tu rockovou hudbu a díky tomu se podstatně změnila tvář rockové hudby během 70. a hlavně během 80.
1: S naší Moravou, konkrétně se Slavkovem, je spojen císař Napoleon Bonaparte.
4: Geniálně byl hlavně v tom, že hodně přemýšlel, že měl dobré logistické uvažování, protože jeho zásobování armád, veškeré ty přesuny měl zorganizované velice dobře. Byl dobrý strateg, byl dobrý vládce. Za jeho vlády vlastně, nebo za období se taky zavedl občanský zákoník, který slavil 200 let v roce 2004.
1: Narodil se 15. srpna 1769. A teď dvě televizní témata. Díváte se na seriály nebo je nesnášíte? Ať tak či tak, tento fenomén je poprvé uveden v programu americké stanice CBS 15. srpna 1932. Televize podruhé. Pamatujete tenhle večerníček z dětství? Jeden z autorů, kreslíř Svetozar Rusakov, nás 15. srpna 2006 v 84 letech opouští. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
8: Datart pořádá Maxi

14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít jevíčskou pouť. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: Taky to tak máte, že na pití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně po malých doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
1: Letní servis na Skyroku.
2: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehřátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky, ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
3: Dicinky rok.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
0: Sport.
2: Na Kraličáku nás dnes čekají úžasné sportovní zážitky. Je to horský triatlon pod Kralickým Sněžníkem. Soutěží se v terénním triatlonu na kole, v běhu a v plavání. Na své si přijde široká veřejnost i ostřílení triatlonisté. A my tu dnes celý den fandíme i s naším rádiem.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídky hlásíte v Mostkovicích na Prostějovské a Stichovické nebo taky v Šumperku na Nemocniční. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně. Na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou. Bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Sobotní poledne je tady a s ním zasloužený restart a relax. S naší našlapanou muzikou nás čeká parádní víkend. Navíc ještě v téhle hodině popřejeme všem Hankám a Haničkám. Servírujeme hit za hitem a užíváme si každou minutu. Přejeme pohodový víkend a dobrou chuť ke všemu, co máte dneska na stole.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až

0: I los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium. Je tady sobota, 15. srpna. Svátek má každá Hanka, Hana, Hanička. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
1: Já o vás tak přemýšlím, jde tak osobně si jenom, jo. A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
0: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen. A taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.

0: s nejlepším rokovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
2: Olomouc aktuálně.
1: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
1: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude, na Moravě nějaké ty přehánky anebo slabý déšť, čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.
2: Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Sobota je v plném proudu a atmosféra volného dne dál graduje. Díky, že jste s námi a náš vysílací prostor naplňujete svou energií. Ať už máte v plánu cokoliv, tohle rádio pro vás má ten nejlepší hudební doprovod a taky zajímavé hosty. Víc ještě v téhle hodině. Přejeme neuvěřitelně pohodové odpoledne plné elánu a spokojenosti.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66. Všechno

0: 49,90 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Letní novinkou v

0: FC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Na rok máš nárok.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
0: Sport.
2: V Paříži pokračuje mistrovství Evropy v plavání a po Barboře Sémanové tam cinklo další zlato. Postaral se o něj Miroslav Knedla, který doslova proletěl finále závodu na 50 metrů znak v českém rekordu a stal se evropským šampionem. Gratulujeme.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů a stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje na křižovatce u Drápala. Omezení máme taky na Polské, jezdí se tu jedním pruhem a dopravu tady řídí semafory. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Sobotní odpoledne běží na plný plyn a my posíláme jedno velké díky za to, že ladíte právě nás. Zůstaňte v klidu a užívejte si volný čas přesně tak, jak vás to baví nejvíc. Víme, o čem píšou naše oblíbené regionální weby. Mrkneme na to do 15 minut. Přejeme odpoledne plné skvělých zážitků a té nejlepší muziky.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: Rádio Johana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: pak hudba. Skyrock.
1: Taky o víkendu sledujeme dění v našem regionu. Olomouc, Prostějov anebo Přerov. I tady v dalším týdnu proběhne blokové čištění ulic. Kde konkrétně? Tak o tom informuje Report.cz. Je tady taky skvělá zpráva z Olomouckého kraje. Ten navýší stipendia učňům a studentům o rovných 100 korun měsíčně. Další podrobnosti najdeme už teď na webu olkraj.cz. A jak už od nás víte, také letos se koná gastrofestival Chutě kraje. To znamená regionální speciality i program pro celou rodinu. A jak píše Rej.cz, teď v neděli to celé odstartujeme v Šumperku. Tak poslouchejte dál, protože s námi vždycky víte, co se děje v regionu, s námi vždycky máte přehled.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět Fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
0: Sport.
2: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehántím anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
5: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě průkopnická folkroková kapela z 60. let. To jsou Birds. Birds s tvrdým I. Ti ovlivnili zejména dění na kalifornské folkrokové scéně. Skupina vznikla v roce 1964.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Birds jsou všeobecně považováni za průkopníky folk roku, psychedelického roku a country roku. Dalo by se říct, že dosáhli okamžitého úspěchu s cover verzí písničky od Boba Dylana Mr. Tambourine Man. Ta se stala vlastně hitem číslo jedna a často se jí připisuje zásluha na zahájení folk rokového hnutí.
0: Rádio Hana Skyrock a Rocková abeceda.
1: My si ovšem dáme dneska něco jiného. Je tady song o tom, že bychom radši měli jít přes údolí pod posvátnou horu. Měli bychom se toulat lesem a koupat se v legendární fontáně. Nenarodil jsem se, abych jenom někoho následoval. Přesně o tom zpívají Birds. Wasn't born to follow. Na Skyrocku v naší rokové abecedě právě teď.

Líné sobotní odpoledne si přímo říká o kapku rozmazlování a pohodového odpočinku. Díky, že tenhle čas trávíme společně. Ty

0: nejlepší letní hity z našeho playlistu jsou tu od toho, aby nám zvedli náladu a dodali energii. A ještě v téhle hodině pro vás taky budeme mít ty nejlepší letní tipy, kam vyrazit. Přejeme překrásný zbytek odpoledne bez jakýchkoliv povinností.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Tři dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: vyrazit. Jsme na té správné vlně a máme pro vás tu nejlepší letní zábavu. O tomto víkendu finišuje olomoucké nejen shakespearovské léto. Na letňáku dneska a zítra na závěr dáme kabaret Nahatý Shakespeare 2. A to od 19. hodiny. Na olomouckých Poděbradech to o tomto víkendu roztáčí milovníci piva. Užíváme si tu Poděbradský Beer Fest. Mrsklesy dneska mají svůj velký den. Obec slaví 30 let samostatnosti. A kdo nás tady pobaví? Například Maxim Turbulenc, Olga Lounová a taky Janek Ledecký. A večer bude afterparty s naším rádiem. O tomto víkendu také pokračuje pouť v Jevíčku. Tady máme atrakce, bohaté občerstvení a nejrůznější koncerty. Jako hlavní host dneska večer zpěvák Sebastian. V Horní Moštinici pak tradiční hodové slavnosti. Dneska fotbal a hodová zábava. A super bude taky neděle v Zámecké zahradě. Tady to rozjedou Kolárovci anebo Roman Horký s Kamelotem. A ještě zveme Na chutě kraje, což je oblíbený gastrofestival, který kromě lokálních výrobců nabízí také oblíbeného šéfkuchaře Romana Pauluse. První festivalová zastávka bude v Šumperku už teď v neděli. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Odpoledne na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V olomoucké městské hromadné dopravě si můžeme všimnout nových validátorů. Jde o odbavovací zařízení, která umožní zaplatit jízdu autobusem či tramvají platební kartou. Jak píše Olomouc.cz, zatím jsou tato zařízení neaktivní. Jejich zprovoznění plánuje dopravní podnik na září.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hezčí bude kruhový objezd v Hranicích na třídě 1. máje. Na podzim začne jeho proměna. Město tu nechá zasadit krokusy, sasanky a tulipány. První květy pak řidiči zahlédnou už na jaře příštího roku, informuje deník. Je tady dobrá zpráva ze Štěpánova. Finišuje rekonstrukce zdejšího kina. Budova je stále dočasně uzavřena kvůli nezbytným stavebním opravám, které začaly v červnu. Znovu otevření se blíží. Podle plánu má být v kině Štěpánov první promítání 5. září. Na programu bude komedie Dokonalý den s Vladimírem Polívkou. Kam na hrad anebo zámek v Olomouckém kraji? Můžeme vyrazit na Bouzov, na Plumlov, do Šternberka, Tovačova anebo do Náměště. Podrobnější tipy pro letní výlet najdeme aktuálně na webu report.cz.
0: Sport.
3: Jdeme na fotbal. Dneska hraje olomoucká Sigma v Uherském Hradišti. Po Brně je to další moravské derby pro sigmácké Ačko. Zápas proti Slovácku začíná v 17 hodin a my budeme fandit.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že tento víkend pro nás má vesměs tropické teploty. Dnes i zítra by to mělo být víc jak 30. Po neděli už se ale ochladí, čekáme sešup o 10 stupňů. Konkrétně v pondělí a v úterý bude zhruba 23 a pak se to vrátí ke klasickým letním teplotám kolem 25. Jinak bio je teď na trojce, což je vysoká zátěž, takže pokud možno omezíme fyzickou námahu a dodržujeme pitný režim, aby nás zbytečně nebolela hlava.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně, na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady po víkendu neprojedeme ulicí Havlíčkovou, bude se tu opravovat potrubí vodovodu. Uzavírka tu má být od pondělí 17. srpna až do listopadu. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.
4: Skyrock.

0: Odpoledne si užíváme na té správné vlně a sobotní nálada dostává ten správný šmrnc. Moc děkujeme, že náš stream je vaším spolehlivým parťákem po celý víkend. Ať už chystáte setkání s přáteli nebo vás čeká klidný večer, my jsme tu pro vás. Přejeme dál pohodový poslech.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: zvyk máte, že na pití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně v pomalých doušcích, ne do sebe obrátit litr na jednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
1: Letní servis na Skyrocku.
2: Dneska spolu vyrážíme do Říma. Ačkoliv počasí během srpna tady hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete i 45. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze svou typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření. Jedním z mála míst, kde si od sálavého horka můžeme oddechnout, je univerzitní botanická zahrada Orto Botanico. I když je vzdálená jen pár minut od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivý stín a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků. Je to opravdu chladivá oáza v rozpáleném Římě. Tak co? Zkusíte ji příště najít?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
3: Víkend na Skyrocku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
2: Olomouc aktuálně.
1: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
1: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17.30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Pronostika říká, co v srpnu do oběda naprší, to slunce pak odpoledne vysuší. Víme, jak bude. Na Moravě nějaké ty přehánky anebo slabý déšť čekáme místy až zítra k večeru. Jinak o tomto víkendu hlavně sluníčko a teploty kolem tropické třicítky. A pokud vás to zajímá, tak voda v nádržích a na přehradách má příjemných 25 stupňů.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Mžiku doručíme.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: 3 dny plné hudby a zábavy. Přesně to nabídne Jevíčská pouť od 14. do 16. srpna na Palackého náměstí v Jevíčku. Hlavní hvězdou bude populární zpěvák Sebastian. Těšit se můžete také na další koncerty, bohaté občerstvení i program pro celou rodinu. Přijeďte si užít Jevíčskou pouť.
3: Rádio Hana Skyrock.
0: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
4: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
0: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji,
4: v Česku i ve světě.
0: A vždy přidáme i sportovní aktuality.
4: Zprávy na Skyroku hned po celé.
0: Tak nás laďte dál.

0: Skyrock kalendárium. Je tady sobota, 15. srpna. Svátek má každá Hanka, Hana, Hanička. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny má hollywoodský herec a režisér Ben Affleck, hokejista Jakub Voráček, český rapper a zpěvák Viktor Šín, anebo také herec a moderátor Jan Kraus.
1: Já o vás tak přemýšlím, měli tak osobně si jenom, jo? A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale...
0: Ať už u vás doma rozhoduje kdokoliv, možná taky něco slavíte. Takže moc pozdravujeme a rozhodně si užívejte v plné parádě 15. srpen a taky odpočívejte, protože dneska je Národní den relaxace.
2: Skyrock.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
0: Sport.
2: 21-letý znakař Miroslav Knedla zažil v Paříži po velkém triumfu rychlé vystřízlivění. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati totiž překvapivě nepostoupil z rozplaveb v závodě na 100 metrů. Z českých plavců tak může slavit alespoň Jan Čejka, který si úspěšně zajistil postup do semifinále.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. O tomto víkendu máme na Moravě zase tropy. Mělo by být víc jak 30 stupňů a stále taky pokračuje extrémní sucho. A pokud se ptáte, kdy už konečně dorazí pořádný déšť, tak to možná bude v neděli k večeru. A místy má pršet i v příštím týdnu, kdy se navíc ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý naměříme zhruba 23 stupňů.
0: Doprava.
4: Ahoj a dobrý den za volant. Pokud plánujete cestu do Prostějova nebo na letní koupačku, bacha, od pondělí se v Prostějově úplně uzavře Kralická ulice a nadjezd Vitana. Uzavřen bude i dálniční exit 24 z D46. Jestli míříte k vodě na Olomoucké Poděbrady, připravte se i o víkendu na hustý provoz. Řidiči tam parkují po obou stranách silnice, tak pozor na nebezpečně zúžené průjezdy. Víme, jak se jezdí tady, přejeme krásnou sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 15. srpen se Skyrokem.
3: Mezi 15. a 19. srpnem roku 1969 se odehrálo něco, na co přímí účastníci vzpomínali a vzpomínají po zbytek života. I když skoro celý víkend pršelo, zažili lidé obrovský svátek hudby, míru a lásky. Dnes už legendární Woodstock slaví
2: festival s heslem Make Love Not War, milujte se, neválčete. Co vlastně znamenal pro dějiny roku?
4: Byl-li něčeho koncem, tak to bylo určitě takové to období té nevinnosti rockové hudby, ano. To byla slabutí píseň těch hippies, slabutí píseň 60. let. Na druhou stranu byl-li něčeho počátkem, tak to byl počátek rockového showbusinessu. Už tam na tom festivalu musel okamžitě každému doklapnout, že tady je obrovská síla, kupní síla na tu rockovou hudbu a díky tomu se podstatně změnila tvář rockové hudby během 70. a hlavně během 80.
2: S naší Moravou, konkrétně se Slavkovem, je spojen císař Napoleon Bonaparte.
5: Geniálně byl hlavně v tom, že hodně přemýšlel, že měl dobré logistické uvažování, protože jeho zásobování armád, veškeré ty přesuny měl zorganizované velice dobře. Byl dobrý strateg, byl dobrý vládce. Za jeho vlády vlastně, nebo za období se taky zavedl občanský zákoník, který slavil 200 let v roce 2004.
2: Narodil se 15. srpna 1769. A teď dvě televizní témata. Díváte se na seriály nebo je nesnášíte? Ať tak či tak, tento fenomén je poprvé uveden v programu americké stanice CBS 15. srpna 1932. Televize podruhé, pamatujete tenhle večerníček z dětství? Jeden z autorů, kreslíř Svetozar Rusakov, nás 15. srpna 2006 v 84 letech opouští. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Sobota pokračuje a nálada stoupá. Děkujeme z celého srdce za poslech a za to, že tvoříte součást naší rádiové rodiny. Teď je ten nejlepší čas pustit si pořádné hity a užívat si přítomný okamžik. A bude taky jeden zajímavý host. Víc ještě v téhle hodině. Přejeme vám fantastický večer plný skvělé zábavy a čisté radosti.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše letecké rádio. Letecké, protože spolu pravidelně létáme k moři. Ano, letadla známe jako své boty a když o nich něco nevíme, tak se zeptáme. Podíváme se na otázky, které si my, cestující, často pokládáme až těsně před odletem. Na telefonu opět Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme u zvířátek. Jak je to s přepravou domácích mazlíčků? Mohou letět psi, kočky nebo třeba králíci a případně jak?
2: Záleží na konkrétní letecké společnosti. Je potřeba podívat se na pravidla, které letecké společnosti umožňují přepravu kterých zvířat. Ty zvířata je potom potřeba nahlásit předem, zaplatit za přepravu a mít všechny potřebné dokumenty, například očkování. Ty menší zvířata mohou cestovat na palubě, ty větší jdou potom do zavazadlového prostoru. Každý dopravce má svá pravidla a jak už jsem říkala, je potřeba si je dopředu ověřit.
1: Dobře, o zvířátka máme v letadle postaráno, teď se ještě musíme zaměřit na naše mobilní telefony. Stevardové a letušky nás pravidelně prosí, abychom je přepnuli do režimu letadlo. Proč?
2: Je to proto, že mobilní zařízení by jinak mohla vysílat signál, který by mohl rušit palubní systémy letadla. Je to preventivní bezpečnostní opatření, které platí po celém světě.
1: No a ještě jedna technická zajímavost, když tak sedíme v letadle u toho okénka, tak si tam všímáme těch malých otvorů. Není to nějaké bezpečnostní riziko? Jaký to má důvod?
2: Určitě to není bezpečnostní riziko, právě naopak. Ty malé otvory slouží k vyrovnávání tlaku mezi jednotlivými vrstvami okna a díky tomu je zajištěna jeho pevnost a bezpečnost během letu.
1: Děkujeme za zajímavosti ze světa létání. I díky nim bude vaše cesta letadlem zase o něco klidnější a příjemnější. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava vysílá s námi náš prázdninový speciál. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Mládě žirafy nově můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Narodil se tu malý sameček žirafy Rothschildovi. Zoo tento druh chová už 50 let a sameček je 76. mládětem žirafy narozeným v Olomouci. Zatímco některé přítoky řeky Moravy na Olomoucku už kvůli suchu úplně vyschly a přejdete je suchou nohou, přímo v Olomouci voda naštěstí nechybí. Turisté si tam tak i navzdory prohlubujícímu se suchu dál naplno užívají velmi oblíbené výletní plavby po hlavním toku.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu dobrou zprávu pro řidiče v Olomouckém kraji a obzvlášť na Prostějovsku, kde pohonné hmoty za poslední týden příjemně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 tam aktuálně natankujete v průměru za 41 korun a 48 haléřů, tedy o 79 haléřů levněji než před týdnem. Cena nafty klesla o 69 haléřů, takže za litr teďka zaplatíte průměrně 44 korun a 15 haléřů.
0: Sport.
2: 21-letý znakař Miroslav Knedla zažil v Paříži po velkém triumfu rychlé vystřízlivění. Pouhý půl den po zisku titulu mistra Evropy na 50-metrové trati totiž překvapivě nepostoupil z rozplaveb v závodě na 100 metrů. Z českých plavců tak může slavit alespoň Jan Čejka, který si úspěšně zajistil postup do semifinále.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další informace. Nový pavilon C1 za téměř 2 miliardy korun začala v létě stavět Fakultní nemocnice Olomouc. Budova poskytne moderní zázemí pro porodnici, gynekologii a neonatologii. Fungovat má za 2,5 roku. Na webu report.cz se můžete podívat, jak má budova vypadat. S extrémním suchem se snaží vyrovnat rybáři v Olomouci a okolí. Jak píše ČTK, Trusovický potok je bez vody. Na Těšetickém rybníku po poklesu hladiny uhynuly ryby a rybáři tu musí vodu provzdušňovat a zakázali rybolov. Rybáři v celém Olomouckém kraji zachraňují ryby z vysychajících toků a přemísťují je do větších řek. Nedostatek kyslíku v řekách se letos projevil napříč celým povodím Moravy. Vedle jižní Moravy zasáhl úhyn ryb také Dřevnici ve Zlíně, řeku Hanou ve Vrchoslavicích na Prostějovsku nebo Olšavu v Kunovicích.
0: Sport.
2: Už víme další podrobnosti ohledně druhého kola letošního MOL Cupu. Uničov bude hrát doma proti prvoligovému Zlínu, Prostějov vyrazí do Všechovic a Zábřeh čeká domácí zápas s Havířovem. V úterý a ve středu byly kromě jedné výjimky odehrány všechny zápasy úvodního kola. Zbývající utkání mezi Kozlovicemi a Slavičínem se bude dohrávat příští týden ve středu 19. srpna a úředním termínem pro další kolo MOL Cupu je pak 26. srpen.
1: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
0: Doprava.
3: Další dopravní zprávy jsou opět z regionu. Přerov hledá nového dopravce pro své městské autobusy. Vítězná firma bude cestující vozit celých 10 let od roku 2028. Zakázka přesahuje hodnotu 200 milionů korun. Pozor si dávejte aktuálně na Prostějovsku v obci Tištín, kde kvůli budování kanalizace probíhá úplná uzavírka. Objíždí se přes Nezamyslice a Těšice, tady může být silnější provoz. Dobře, dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: sobotní večer tepe přesně tím správným rytmem a my si víkend užíváme, co to jde. Díky moc, že jste s námi a sdílíte tu suprovou atmosféru. Naše rádio neustále dodává pořádnou nálož skvělé muziky k jakékoliv večerní činnosti. Přejeme dál pohodový poslech a k tomu si jako vždy zahrajeme hit za hitem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některé...

ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Moravsko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Taky o víkendu sledujeme dění v našem regionu. Olomouc, Prostějov anebo Přerov. I tady v dalším týdnu proběhne blokové čištění ulic. Kde konkrétně? Tak o tom informuje Report.cz. Je tady taky skvělá zpráva z Olomouckého kraje. Ten navýší stipendia učňům a studentům o rovných 100 korun měsíčně. Další podrobnosti najdeme už teď na webu olkraj.cz. A jak už od nás víte, také letos se koná gastrofestival Chutě kraje. To znamená regionální speciality i program pro celou rodinu. A jak píše Rej.cz, teď v neděli to celé odstartujeme v Šumperku. Tak poslouchejte dál, protože s námi vždycky víte, co se děje v regionu, s námi vždycky máte přehled.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
0: Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

0: Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.
1: Melodický rok, to je Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: let you know. Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 15. srpen se Skyrokem.
2: Mezi 15. a 19. srpnem roku 1969 se odehrálo něco, na co přímí účastníci vzpomínali a vzpomínají po zbytek života. I když skoro celý víkend pršelo, zažili lidé obrovský svátek hudby, míru a lásky. Dnes už legendární Woodstock slaví
1: festival s heslem Make Love Not War, milujte se, neválčete, co vlastně znamenal pro dějiny roku.
3: Byl-li něčeho koncem, tak to bylo určitě takové to období té nevinnosti rockové hudby, ano. To byla labutí píseň těch hippies, labutí píseň 60. let. Na druhou stranu byl-li něčeho počátkem, tak to byl počátek rockového showbiznesu. Už tam na tom festivalu musel okamžitě každému doklapnout, že tady je obrovská síla, kupní síla na tu rockovou hudbu a díky tomu se podstatně změnila tvář rockové hudby během 70. a hlavně během 80.
1: S naší Moravou, konkrétně se Slavkovem, je spojen císař Napoleon Bonaparte.
4: Geniálně byl hlavně v tom, že hodně přemýšlel, že měl dobré logistické uvažování, protože jeho zásobování armád, veškeré ty přesuny měl zorganizované velice dobře. Byl dobrý strateg, byl dobrý vládce. Za jeho vlády vlastně, nebo za období se taky zavedl občanský zákoník, který slavil 200 let v roce 2004.
1: Narodil se 15. srpna 1769. A teď dvě televizní témata. Díváte se na seriály nebo je nesnášíte? Ať tak či tak, tento fenomén je poprvé uveden v programu americké stanice CBS 15. srpna 1932. Televize podruhé. Pamatujete tenhle večerníček z dětství? Jeden z autorů, kreslíř Svetozar Rusakov, nás 15. srpna 2006 v 84 letech opouští. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana, Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový výběr a zůstaňte s námi. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana, Okruh, Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Posloucháte zprávy? Více chemie cítíme z bazénů v Olomouckém kraji. Jak píše ČTK, vysoké teploty a s nimi spojená vysoká návštěvnost bazénů zvyšují nároky na údržbu kvality bazénové vody. V Šumperku, Šternberku či v Prostějově kvůli vedrům areály spotřebovávají více vody a bazénové chemie k čištění. A například na koupališti v Penčicích u Přerova museli kvůli zakalení vody hlavní bazén dokonce dočasně uzavřít a přistoupit k silnému čištění.
2: Olomouc aktuálně.
1: Na děti myslí Olomouc. Pokračuje postupná renovace dětských hřišť ve městě. V tomto měsíci začíná obnova hřiště ve vnitrobloku ulice Starého v Hodolanech. Děti se mohou těšit na novou herní sestavu s lezeckou sítí a s kluzavkou a staré pískoviště nahradí nové. Hotovo bude letos v říjnu, píše Report.cz. Přerovský most k zahrádkářské kolonii v Dluhonské ulici je ve velmi špatném stavu a čeká ho nevyhnutelná oprava. Radní už vybrali odbornou firmu, která teď přesně zmapuje rozsah poškození a navrhne nejlepší způsob, jak celou konstrukci zachránit. Kroměřížská nemocnice se stává vzorem pro digitalizaci zdravotnictví. Pro inspiraci si tam dokonce jezdí odborníci z celé republiky. Papírové složky postupně nahrazují chytré elektronické systémy, které usnadní sdílení dat mezi lékaři a samotným pacientům, zjednoduší přístup k jejich záznamům. Aktuální novinkou je v Kroměříži například zavádění čistě elektronických informovaných souhlasů.
0: Sport.
1: Blíží se start nového ročníku házenkářské interligové soutěže, nově pod názvem Doprastav Liga, a opět bude mít v soutěži žen zastoupení i náš region. DHK Zora Olomouc hlásí, že už má kompletní tým a do prvního soutěžního utkání nastoupí 29. srpna v 17:30. V prvním kole se Zora na domácí palubovce střetne se slovenským týmem Juventa Michalovce.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě mají dál panovat velmi vysoké teploty. Odpolední maxima o tomto víkendu vystoupají nejčastěji na 31 až 35 stupňů. Kvůli přetrvávajícímu suchu taky dál platí riziko vzniku požáru. Jinak skoro všude máme vesměs jasno, bez mráčků. Až v neděli k večeru od západu čekáme nějakou tu oblačnost a taky přehánky anebo déšť. Pak se i ochladí. Výhledově v pondělí a v úterý má být totiž maximálně 23 stupňů.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Não, não, não, não. Gree, gree, gumbo. Yeah, yeah. Yeah, yeah.